0: blízko, moja blízka přišlož. Čistá disko, ej, když nevyšlo slovo. Čistá disko, ej, všemže všemže všemže.
1: Vyslo, čistá disko, nem písať, když nevyšlo. Vyslo, vyslo, čistá disko, moja blízka přišlož. Ej,